0: Nehraje to. It's not playing. My goodness. What's going on? Air, everything is on.
1: Sledující program připravila česká skupina.

Piny. A chtěla bych popřát všem tatínkům a jejich svátku zítra všechno nejlepší, hodně energie, štěstí, pohody. A celý program budeme věnovat vtipům a dobré náladě, abych si ji taky spravila. Takže začínáme indiánskou písní lásky a vám všem, kteří slavíte, slavili jste narozeniny, nebo budete, nebo jakoukoliv oslavu, vyberte si dnešním programu písničku. Máme tady i vtipy, tak doufám, že váš program, náš program vás potěší. Děkuji vám za porozumění.

Dobré ráno, vážení posluchači a krajané. Měli jsme tady trochu problém, tak se omlouvám. A nyní začneme s českým programem Rádia 4EB, České skupiny.

0: České vysílání je každou sobotu od 10 do 11 dopoledne. No a doufám, že následující písnička nám pomůže přejít přes všechny problémy, strasti a radosti.
1: Tak jdi, nebo běž, nebo jeď, vezmi nohy na ramena, jdi, nebo běž, nebo leď, sily hlava otevřená, běž, raději hned, radši teď, v roce třeba po kole.

A ako obvykle Karličkovi posílame Kolíne Kolíne, jeho oblíbenou, a samozřejmě, že se s vámi rád rozdělí. Takže příjemný poslech.

0: A zaposlouchejte se do scénky, která má název Do kina.
1: Tak co je, halo, další.
2: Co říkáte?
1: No, co si přejete, chci vědět.
2: Já? Jo, tak, co jsem to chtěl?
3: Lísky do kina.
2: Lísky do kina.
1: No, chtěl, ano. To je mně jasné, ale na co?
2: Na to, aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
1: No, to já vím také, ale no. Na co chcete jít? Na jaký film?
2: Jo, na jaký film? No tak já jsem chtěl na ten italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
1: Včera, dnes a zítra?
2: Co?
1: Na včera, dnes a zítra?
2: Ne, jenom na zítra, bo na včera to už bych neslíš, jo.
1: Na zítra.
2: A co hrajete zítra?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Co?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano. Jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
1: No ano, ale to hrajeme právě v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano, tak na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
1: No ano.
2: Ano.
1: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano. No. Ale oni to hrajou taky v neděli ráno, ne? Že bych šel v neděli ráno. To ještě spím, že jo.
1: Tak na kdy teda to chcete?
2: Co říkáte?
1: Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky?
2: Jo, tak nevím, no, tak mi dejte tedy na sobotu, mi dejte dva lístky na sobotu.
1: Dobře.
2: Teda, ano.
1: Dobře.
2: A co hrajete v sobotu?
1: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Co?
1: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
1: No, teď vám to říkám.
2: Ano.
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. A po zítří?
1: Po zítří. Myslíte, věděli, to hrajeme v sobotu, večer a v neděli ráno.
2: Ano. A v pátek nehrajete nic? A co hrajete v pátek?
1: No, to už jste nám taky říkala. Ano. To hrajeme taky v sobotu večer a v neděli
2: ráno. A v pátek odpoledne?
1: To hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
1: Vždyť už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
2: No, tak to jsou asi přeslej, nebo co? Název toho filmu, jak ten film jmenuje, vidět.
1: Ano, ale to už jsem vám několikrát řekla.
2: Tak?
1: Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
2: Ano, no, tak buď na zítra, nebo na pozítří, dítě, ano.
1: No, tak zítra hrajeme v sobotu večera, v neděli ráno a pozítří hrajeme včera, dnes a zítra.
2: Ano. Já nevím, ona mě pořád říká, kdy to hrajeme. Já nejsem z toho musel rozumět, co vlastně hrajeme.
1: Tak
2: mi dejte dva na dnešek, dva na zítra, dva na pozejcí. Na včera už nechci žádnej. A v sobotu, neděli, v neděli ráno taky dva. No, tak, já si to tam pak se kouknu, co hrát, teď druhý zahodím. Rozumíš? To je dobrý.
1: Toto trvalo. 114 korun mi dáte.
2: To je dobrý.
1: To není dobrý, ještě 14 korun.
2: To jdem ještě 20. Všechno nás dostanete, ano. Tak tu máte, dobrý je to, no. Buď jsem blbý já, nebo ona, teď se kouknu. Teď se s vámi kouknu na plakáce, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný. Oni na plakáty, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to nesmí.

0: a není slíbené vtipy.
1: Přijde paní Nováková k doktorovi, říká: pane doktore, já bych potřeboval nějakou účinnou dietu. Doktor říká: no paní Nováková, jak se tak na vás dívám, tady pomůže velmi drastický přístup, 3 kolečka mrkve denně, nic víc. Přijďte za 14 dní na kontrolu. Paní Nováková přijde, stoupne na váhu, má o 7 kilo víc. Doktor říká: no paní Nováková, jak jste to dodržovala? Víte, pane doktore, já to první kolečko s ním schutí. To druhý, to se přemůžu. Ale když jim starý, jak mě veze to třetí, tak je mi vážně špatně.
2: Česká misionářka do Mozambiku vyrazila, byla vybavena tím, že 20 Mozambičanů připraví na cestu do Evropy přes Prahu. A říká si, jak já je naučím česky, jak bych zvládla, aby oni měli tu češtinu trošku malíku. A vymyslela takový způsob, že mě ta něco ukáže praktického a oni to budou po ní opakovat. Tak si je vzala za takovou tu vesnici a tam byl chlap na americkém traktoru a oral. A ona říkala: pán orá pole. A opakovali všichni: pán orá pole. Paní seká trávu. Paní seká trávu. Tam je dům. Tam je dům. Tam je strom. Tam je strom. Tam je keř. Tam je keř. A najednou ten keř se začal houpat, tak tam přiběhla, rozevřela ho a tam zdatný Mozambičan černoch na černošce a prováděli ty cviky. Ona se na to dívá a říká: tak všude na světě se to dělá stejně, jak já to česky nazvu. A řekne: pán jede na kole, pán jede na kole. A všichni jsou za ní, dívají se a najednou vyběhne ze zadu jeden Mozambičan, utrhne velkou věde a toho černocha přes záda a přes zadech. Prosím vás, co to děláte? To je moje kolo!

0: přijde pán doktorovi a říká, pane doktore, jdu k vám s očima, protože já už skoro vůbec nic nevidím. A ten chlap mu říká, to je mi úplně jasný, protože tady nejste u doktora, ale u stánku s hranolkama. Přijde chlap do hospody a říká, dva panáky rumu. Pěkně mu je přinese, chlap vezme ty panáky, tak si maťukne o sebe, vypije jednoho a druhýho, zaplatí, odejde. Přijde za týden a říká, dva velký panáky rumu. Zase mu je vrchní přinese, on ťukne o sebe jednoho, druhýho, zaplatí, odejde. Tomu to nedá, říká, prosím vás, proč vždycky dáváte ty dva panáky rumu? A on říká, víte, já mám bráchu, je to dvojče, on žije v Kanadě, tak já vždycky mám takový pocit, jako, že si s ním připiju, že jsme spolu v tu chvíli. Plyne nějaký čas, chlap přijde do hospody, říká, jednoho velkého ruma. Vrchní mu to přinese, on tak s takovým odporem vypije, zaplatí, odejde. Se to stane za týden, zase říká, jednoho velkého ruma. Zase to do sebe stěžka nasouká a vrchní říká, co pak, nestalo se něco s bratrem v Kanadě? A on říká, ale brácha je v pořádku, ale já jsem přestal pít.
1: Lord si zavolá Johna, říká, ty Johne, pozoruj lady, jedu na cesty, až se vrátím, upřímně mi řekneš, co bylo. Vrátí se, volá ho a John hlásí, Lorde, vaše lady, tu je běh na první třídy. S kdekým za těch 14 dní? A to je za prvé. Za druhé, Lorde, i se mnou. A za třetí, Lorde, co říkáte tomu za druhé? Lord se na něj podívá a povídá, ty čome? Za prvé, o své ženě, lady, to vím již dávno. Za druhé, má žena má pokročilé stádium pohlavní choroby. A za třetí, žone, co říkáte tomu za druhé?
0: Tak jeden lordovský. Přiběhne John k lordovi, volá, vaše lordstvo, stalo se neštěstí, lady vypadla z prvního patra a rozplácnutá leží před palácem, vůbec se nehejbe. A lord říká, Johne, za prvé jsem vás nevolal, za druhé jsem se vás na nic neptal a za třetí jsem viděl lady, když letěla kolem.
2: Novej kaplánek má mít první kázání v kostele, ale má hroznou trému, tak jde za tím farářem a říká, pane farář, já to nezvládnu, já mám tak hroznou trému, že mám z toho hroznej strach, já nevyjdu ani na tu kazatelnu. Říkal, ničeho se neboj, pojď se mnou do sklepa, dáš si tam skleničku mešního vína a bude to dobrý. Kaplánek jde dolů, no jde, dal jednu, dal dvě, tři, čtyři, vydupal to na kazatelnu a teď to tam ze sebe sypal, bylo konec kázání, šel za farářem a říká, tak pane faráři, jaký to bylo? Říkal, no, až na ty tři chyby to docela šlo. A jaký tři chyby jsem udělal? No, když někoho zatracujem, tak ho zatracujem do pekel a ne do prdele. Abela zabil Kain a ne komunisti. A když je konec kázání, tak se říká amen a ne šmitec.
0: Farář objede svůj farnost, vrátí se do kostela a říká, bratře kostelníku, Sodoma Gomora, vyjedu tady za naší vesnici, vidím u plotu von a vona. Přijdu do další vesnice, tam za plotem vona a vona. Přijdu do třetí vesnice, tam za studelou von a von. A kostelník říká, pane faráři, kdybyste přijel před půl hodinkou, tak jste viděl já a já.

0: A další scénka se jmenuje Restaurace.
1: Pane Vrchní, prosím vás, tady.
2: Jo, už letím. Moment.
1: Tak, pane Vrchní, prosím vás.
2: Už letím, šefe.
1: No.
2: A, tak co si dáme, šefe?
1: No tak něco k jídlu. Já bych chtěl, kdybyste mi dal jídelní lísteček.
2: Jídelní lístek, ano. Tak moment, jen co najdu. Počkejte, kam já ho dal, safra. Prvě tady někde byl. Jídelní lístek.
1: A vy máte jenom jeden?
2: No tak to vám snad stačí, ne?
1: No, tak jeden mi stačí.
2: No tak už
1: hlavně, když mi ho dáte.
2: No samozřejmě, že vám ho dám, jen co ho najdu. Nechce si já řízeň?
1: No tak to já ještě nevím. Já bych chtěl nejdříve ten jídelní lístek.
2: Jídelní lístek, ano. Si dejte řízek a máte to. Stejně byste si ho dal.
1: A co vy víte, co já bych si dal? No.
2: Je, už vím, kde je. Víte, kde je?
1: No.
2: Já jsem s ním prvé podložil stůl, šefe. Nazvedete. No, vidíte, tady je, hlejte. No, podívejte, tak si můžete vybrat, tady ho máte.
1: Děkuji.
2: No.
1: Jo, no ale... Pane Vrchní, to je všechno přeškrtaný tady.
2: Jo, to všechno, hlejte, tady máte řízek.
1: No a no. To je všecko.
2: No samozřejmě, vidíte, to druhé je pryč.
1: No. No. Jo, počkejte, tady ještě ptáček dole, tak mi dojte toho ptáčka.
2: Jaký
1: tady...
2: ptáček? Ale...
1: Ptáček.
2: To je vedoucí ptáček, vy to nejde.
1: No tak vedoucí, no tak mi doneste tedy ten řízeček.
2: Řízeček, no, samozřejmě, no, prosím.
1: No. Jo a počkejte, ono, no. Vy nemáte tam náhodou k tomu něco ostřejšího, tak trošku na pozornost. Vzbuzení.
2: Něco ostrýho na povzbuzení?
1: Jo.
2: No tak máme tady, jak vidíte, celerový salát.
1: Celerový salát?
2: No.
1: No ale to přece není nic ostrýho, taky ne na povzbuzení.
2: Celerový salát?
1: No ovšem, že ne.
2: Je.
1: Co? Ale ne, to jsou pověry.
2: No, to... Mně to pomáhá, no.
1: To... To já nechci, doneste mi jen ten řízeček.
2: Řízeček, samozřejmě, stačí, prosím.
1: Jo, a pane Vrchní, prosím vás, podívejte se ten ubru, samej drobek, kdybyste mi to tak trošku
2: samozřejmě to vám trošičku
1: no, ale počkejte, na mě to nemusíte smetávat.
2: Ne, to je v pořádku, no. Trošku takhle to uděláme.
1: Ještě taky ten popelník, kdybyste
2: odnes tady. No, to tady zase tadyhle, tady, nechali to tady, to jsou lidi tadyhle.
1: No, tak prosím vás, pane Vrchní, podívejte se.
2: To je jenom pár čistých vajíglů, to je v pořádku. Podržte, já vám ještě otočím takhle trošičku. Ne, ono je to lepší, víte? Ono je to lepší, protože ono je to z téhle strany trochu takhle.
1: Ne,
2: já to udělám
1: takhle.
2: Ono je to z téhle strany sice trochu flekatější, ale je to tady krásně zaschlý, jak vidíte, takže ono je to lepší takhle.
1: To je dobrý, no,
2: z téhle
1: to stačí,
2: strany,
1: ano. Tak mi doneste ten řízeček.
2: Řízeček, samozřejmě, ano.
1: Jo a pane Vrchní, já mám hroznou žízeň.
2: Aha.
1: Jedno pivo by to...
2: Pivečko, samozřejmě, pivečko, už je tam natočený, jste, samozřejmě, ne to bude.
1: Ale pane Vrchní, prosím vás, nejdříve to pivo to... nebo leknu žízeň.
2: Samozřejmě, abyste nelekal, nelekejte se, já vám ho přinesu hned, ano. Tak. U nudle? Restaurace u nudle? Nepak to jste špatně, my jsme u nudle. Vlastně my jsme restaurace. No jo, nepak kuří voka, to jste špatně. Tak. U nudle? Jo, nazdar Lojzo. No to je dost, že voláš. A jak to, že jsi tam včera nebyl? Co? Ušní katar? A jak to ušní katar? A jak to je, to kašleš ušima, nebo?
1: Pane Vrchní, prosím vás, to pivo.
2: V uších jako, no jo. Pokud tam si měl bejt, to byla svatba. No je, to bys... Ta dala člověku tu pravou náplň. No jako myslím, že ses tam mohl naplnit, co jsi chtěl, no jo. Já ti tam byl plnej kontušovky. No jo. No to by si nevěřil, co ta kontušovka s člověkem udělá. Já myslím, že to má poslední hodinka. Představ si, já ti tam po polívce napsal svou poslední vůli. Já ti myslel, že už se masa ani nedožiju. Co? Jaký pivo? Jo tak ne, to asi nevšimej, to tady zlobí jeden s pivem pořád. No. Co? Prosím tě, no vypravuj, jo, to je zajímavý, Aha, no jo, tak zavolej, až budeš na place. No ahoj, nazdar.
1: No, to je dost.
2: Tak tady, šefe, máte to pivečko. U nudle? Depak to jste špatně. Depak to je knobetná. No jo, samozřejmě. Tak, tady máte ten řízeček a to pivečko.
1: No, to je dost, to vám řeknu.
2: Můžete se hned do toho pustit.
1: No, děkuji.
2: Tak.
1: To pivo má ale divnou chuť.
2: Pivo?
1: No, to vám povím.
2: Na hořky takový, jak pivo, no jo.
1: Podívejte se, jak je to pivo kalný. Vidíte to?
2: Kalný, depo kalný, to je jen tak špinavá sklenice.
1: No a to má být jako ten řízek tohle?
2: No samozřejmě, to vidíte, ústřice to nejsou.
1: No jo, ale toto teda ale vypadá.
2: No jak řízek, no co? Jak
1: no jo, ale že by to vypadalo čerstvě.
2: No trochu unavenej, že jo, no ale to řízek.
1: No jo, řízek, ale taky sotva viditelný. To tady naproti v restauraci dávají přinejmenším třikrát tak velký porce.
2: No jo, ale nezapomeňte, že no. Zase na tom tolik nevydělají, že jo. Všechno má svý. Ale
1: pane Brčí, to je úplně studený.
2: A co je studený?
1: No všecko, brambory.
2: No to je takovej druh?
1: Ale
2: no.
1: Druh, ten řízek je taky studený.
2: Řízek?
1: No ovšem.
2: Ten je teplej, šáhněte si, no ten je řízek.
1: Co děláte?
2: Teď mě umastíte.
1: No, tohle je mi hospoda. Kdybych neměl takovej hlad, tak se jdu najíst naproti.
2: No jo, víte mi to, no. No naproti tam vařej dobře, tam taky chodím.
1: No ale to nejde vůbec ani ukrojit. No pane, podívejte se, pane Vrchnine, tohle já jíst nebudu. To si odneste a přineste mi jiný řízek.
2: No jiný řízek, šefe, teď už to takhle ohnul.
1: Tak ale vidíte, jak je to tuhý maso.
2: No jo, no tak já ty tuhý řízky, abych vám řekl upřímně, taky rád nemám. Hlavně z toho důvodu, že veškerou sílu, co ten řízek tomu tělu dá, člověk tím kousáním zase ztratí.
1: No, podívejte se, jak to maso je tuhý, to nejde vůbec ani ukrojit.
2: Ukažte, no. Já vám trošku nabrousím nůž, budete
1: ale
2: vidět,
1: ne,
2: to bude
1: když tam krásně. Přineste ne, jiný přívo.
2: Nebojte se, ten bude, jiný ostrý. Nebojte se.
1: No, to se vás tady já nebudu.
2: U nudle?
1: 20 korun.
2: Restaurace u nudle? De facto jste špatně. No samozřejmě už po třetí voláte. Ten bude, šefe, jak břitva, budete koukat? Šefe! Je tohle to možný, to jsou lidi? Dá mi sem 20 tu zara a uteče mi bez placení.

informace členům a patronům Československého klubu. Československý klub je otevřen od 6 hodin každý pátek na večeře. Tento pátek bude smažený sýr brambor a řízky s bramborovým salátem a gulášová polévka. Informace na klub website nebo na pište objednávky na ccq@csklubqld.org.au a nebo volejte 0497 344 377 objednací večeři. 27. v neděli září bude nedělní oběd, polévka, houbový krém z krutonky, kachní stehinko s červeným zelím a bramborovými knedlíky a oblíbené řízky, kuřecí či vepřové s bramborovým salátem. Taktéž objednat na 0497 344 377. Brigáda v Československém klubu se bude pořádat 10. října v sobotu od 8 ráno. Občerstvení pro brigádníky zajištěno a věříme, že se nám ozve spousta dobrovolníků. A Národní den se bude slavit 25. října a podrobné informace podáme dodatečně.

Česká škola se schází každý měsíc první pondělí. O 4 hodin odpoledne zahrnuje i klokánka. A slovenská škola každou druhou sobotu dopoledne. To znamená asi, že tam budou dnes. A jinak informace najdete na web stránce obou škol anebo na Facebook. Dále české vysílání můžete slyšet každou sobotu od 10 do 11 a slovenské každý pátek od 6 do 7 večer. Připomínám, že objednávky jídel můžete zavolat na 0497 344 377.

Tak náš program pro dnešek končí. Děkuji vám za vaši milou společnost. Přeji vám kouzelný víkend a tatínkům pohodové, veselé a krásné oslavy na tatínku s rodinami. Ještě jednou děkuji vám za společnost a těším se příště na slyšenou. Thank you for tuning in to Radio 4EB 98.1 FM. Program was broadcast in Czech language. Next program will be broadcast in German language. Have a great weekend and to all fathers, happy Father's Day. A domů za velkou louží vzpomínku posíláme pokaždé. Naslyšenou příště.